0: Ticho, ticho, ticho, ticho, pozor, odpočítám to, jo?
1: Já počítám.
0: Tak počítej.
1: Raz, dva, tři, včil.
0: Ne, to je pomalu.
1: Včil.
0: Ne, je, raz, dva, tři, čtyři,
1: včil.